ajde, zima, ajde, psonio, ajde, sivo, lonio, a křipniš ješ mona mjas, patana poda odunjas, ajde, zima,